0: Masters of Rock.
1: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy,
2: In Flames,
1: Slaughter to Prevail,
2: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
0: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Radio Bloodstream. Streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.

0: Rockcastle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rockcastle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Hi, this is Paul from Sadface, and you are listening to Radio Bloodstream. Enter the Hollow.
1: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!
2: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.

0: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.
1: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Masters of Rock.
1: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy,
2: In Flames,
1: Slaughter to Prevail,
2: The Rasmus,
1: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
0: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Hi, this is Paul from Sadface and you are listening to Radio Bloodstream. Enter the Hollow.
4: Radio Bloodstream, streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.

0: Rockcastle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rockcastle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Bloodstream. Radio Bloodstream 24/7 with over 1 million listeners worldwide. Where your music lives.

Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Radio Bloodstream, streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona.
1: Slavné Arch Enemy,
2: In Flames,
1: Slaughter to Prevail,
2: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.